0: Hej ty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek.
1: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

a ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Paraby. Mají rádi Radegast,

sees tight. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci. Až obejdem celý svět, oceány, souše, vrátíme se domů zpět, kde kůrovec kůru kouše, kde se lidi strkají v tramvaji a když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na okoze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí,

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak zbouří se mozek proti přítomnosti.

jak to dělám. Je to snadné a to zcela, stůj tam hrdě jako král a jak něco hnese pal. Doma čeká 13.

bráně, kam oko hlédne věčný leží sníh. A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jim zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje.

Ved jsem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla a šíji tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš, černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noči,

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železní.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

A tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

9 hodin 25 mě opustilo štěstí. Ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25 jako bych dostal pěstí. Já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiném městě tvá zpět.

suši. Ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš. Ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

supy a tím zrak, nuda, neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly papírky, až mě opustí.

ať není proti řetězem den od ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duší.

0: až odejdeš, až budeš pryč.
1: Je krátce po páté.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty, když stromy rozkvetou.

kostí a skutků jsme propletence a mou půlnoc bíjí v 11 hodin. Všichni už mluví na jiné frekvenci a já se ztrácím ve tmě a na konci.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Den synavý se chystá ulehnout.

probouzím se na gauči, polámaný rozhlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci, na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

pořádný chlap, pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních, pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece nebudu.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy.

a místo popela na hlavě sníh sněží. A v kapse mám balzám na prasklý rt, vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí, sněží. A ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím?

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil,

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup, hup.

jak maslo bez chleba. Dobře se mi nevodí na prs.

0: krátce po 7. hodině raní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

nedostanu nikdy do Slavíka, jenomže já bych nechtěl tvářit se jak buzik a muset dělat, co někdo jiný říká, mít u jocíka, přiblblíka a potom klinika. Taky si ze zahrady neodvezu krtka, už vůbec anděla a jiné.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem,

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek, na pohled narychlo kupovanej. Stín hodí ulicí do nebeských výšek, nejde to jen tak bejt přikovanej.

ty kastaně. Paprsek prošel skleněnou zdí, sviny jsou košer, proti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí, statistika dnů, žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas malý z oblí.

duchu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel,

Včera jsem potkal stonožku, šla po ulici o berlích, někdo jí dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlevíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hýždě. Z prostého hlevíždě.

dneska jsem sledoval myšičky, vyjehali po stěnách pokoje, chlupatý bílý maličký, než vlezli do stroje, je, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po desátý sklen.

se jednou svých, kulatej, fousatej trpaslík, odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za krm jenom tak, bylo mu asi všelijak, zřejmě proto hned, jak se zesflíknul, se znova oblíknul. Se asi přiskřípnul, tyhle sny.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

vysvisit, tak ti volám, že až příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn

kus na rhythm and blues. Je mi fajn,

možností. Čím vším se můžu stát.

Ne teda, že bych na něj uměl, ale tíha v nohou a otevřený výkon nad klaviaturou páteře. Jasný znamení, kdo tady na co umí hrát. Jedna z milionů možností a já nechci vědět, kolikátým pianem jsem si stál, kolikátým rozladěným, skřipavým, oprýskaným chlapkem, který mu šlapeš na pedály, nevím. Nevím, ale každý tvoje slovo ze mě odsekává přebytečný dřevo. Každý tvoje slovo se probourává dovnitř, až zůstane jen rám z litiny a 220 strun. Zůstane jen litinové ráma 220 strun, které něčí silný ruce zvednou z haldy třísek a pověsí ho hlavou dolů na řetěz a traverzu a nechají mě v noci dochvět.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zavřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

nenávistě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté. Srdce už mám samý stech a ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

moc domácnělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

Pas nechtům připevnil hned, nic platná nebyla, Kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

celý svět. Podívej se na zem, u nohou ti leží celý svět. Jste si tak podobný, je radost o tom zpívat, o tom vyprávět. Nejdřív budeš kulatá,

Slunce jasná obloha a nezaprší, a nezaprší, a nezaprší ani za Boha. Johanko, až se tě zeptá soused, co jsem nazbíral, řekni klíďo, píďo, houby s voctem, co bych zapíral. Kam se koukneš samej houbař, jich jak hub po dešti, aké bude počasí, taky nic moc nevěští. Tomu říkám pech, což nezakop jsem tentokrát, ech. Ani ochoroš, tož měl jsem pech, mám prázdný koš. Houby mu potom, já vím svý o tom. Ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej

otvírej nebeskou bránu, rozehřej srdce z kamene, zacel v duši ránu vodou z živého pramene. Dodávej lidem víru a pokorného ochraní. Věřím v tvoji sílu.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě,

přinesl zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj

zatulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji, kníže Igor si bere

Nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina,

Dovolej mi, pane generále, abych je poctivě pozdravil. A z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí.

Tak když mě 5 minut nevidí, hned to pozoruj ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval?

místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkosem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem klíč.

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy neviděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v prach.

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

alkohol? Kdo z koho? Kdo tady vlastně z koho vylézá a trčí jako traverza z mrakodrapu, který se třesem srdce zřítil mezi řeči? Nějak víc chápu. Kajícné dozorce i zbloudilé kněze, zatvrzelost starých chlapů. Mezků, co bezmezně hájí svoje meze, alkohol. Alkohol. Zase mi dopomoh kněze, aby mě v zápěti vyvrátil z kořenů, brsknul mnou o stěnu mé vlastní lebky.

hádanku ukrytou v odpovědi na hádanku. Mám tě. Je něha rze, je něha lišejníku. Mám tě. Je plno srdcí nedovřených, jak dveře od hajzlíku. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti. Jazyk řeže jako pila, když ho brousíš upřímnosti. Těch sklenek, co si nedopila,

a nevykroutím alkohol. Dva srostlí milence, dva snící symbiontě, alkohol. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti, alkohol. A nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku. A nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu.

inteligentní, a nebo radši pivní. Do práce vážu, což není hloupé, lodnický uzel, tam se to houpe, až půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic, zaškrtí slovo.

zavaš a utáhni, zavaš a utáhni.

A slunce na nebi už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

píseň je bukét pro nevěsty i kvítek pro rekruty. V počátku, uprostřed, na konci cesty, ať je to hodný či krutý.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden mým kam a všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý, ani jiný

čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červá,

Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš,

strach, že se vše naše najednou ztratí. Po zásnubách s někým, kdo nechce nás znát. Má tak podivný oči a svatbou jen cestu si krátí, jinou chce nám hrát. Nepochopí, proč hašler písní.

kozle, bubínky s píšťalou v marši. Sirény tón nad hlavou z Messerschmitty nebyly poslední, 30 let po nich přišli další zahrát na city. Nechtěli znát, proč Hašler písničky skládal. Dávné stopy babiček, dědů i nás. Zpíval o hospodách, děvčatech, o lásce, k ní nabádal tolik z našich krás.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jsem tvůj, ale i antisérum působí hned. Ví celý svět, že z brambor dělá serum a z pilu med. Kolik máš let, že nevíš o životě, co za nehet se vejde, si moje hloupé kotě. Já jsem tvůj jed, jsem tvoje driving to med. Já jsem tvoje nic, ale i tvoje všecko, tvoje těpic. V hotelu Ritz, zvu tě na jedno decko, případně víc.

strun. Záchranný člun, co veze přes řečiště našich pár tun. Až začne run, vytáhnu peněženku, ze 100 korun nadělám vlaštovky pro svou Lenku. Já jsem tvůj trůn, jsem tvoje líky spůn. Já jsem tvůj vír, ale i AVGčko pod nosem knír. Tvůj Jaromír, co má víc o kolečko a baští sír. Dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách. Já jsem tvůj vír, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už bubláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

knížce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě, za tvaru mi a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě, vznikly menší potíže, při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce, vznikly větší potíže, když Božena mne klíže, když Božena mne klíže, řvala, že ho nechce, marně jsem se snažil Božce vnutit toho, růsto Božce, originále, nosorožce, co nevidíš v obchodech, řvala na mě, že jsem Bohem, pak mi řekla, padej s Bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nebo pí. Hledal jsem všude sám na cestách.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizí.

slyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá: jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš. Pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem si v to

Když jsem řekl ahoj, možná za měsíc, myslela jsi, že se brzo vrátím zpátky a naše pokoje se spojí v jeden byt.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Tento krybníku, večerní terapie vodou, lehnu si u břízek, vždycky to zabral, vždycky až na dnešek, někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

režimní krkavce. Včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. Tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jich, to není nic pro mě.

tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

kravci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. Ho, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svýma mě do očí, kdybych jim řekl to, co chtějí po mně. Ho, vše, co bylo ve mně, se skromně. Jak bych se podíval svýma mě do očí, kdybych jim řekl to, co chtějí.

Obžalovaný je SBL shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací v prostoru Jáchymov a Příbram.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

musel snášet, že každý se mu od malička smál. Dlouho bránil se buď zlostně, nebo reagoval plaše, ale tím jen další smích podněcoval. Když jednomu se druzí smějí, může ho to znavit, jen málo kdo jde na to od lesa. On řekl si, dobrá, chcete-li se na můj účet bavit,

jeho vtipy na spaměť. V tom všeobecném veselí víc nikdo o to nestál, aby se mu ještě posmíval. Tak nechal všechny smát se dál a sám na kraji města k smrti nešťastný.

dělat, je to put. Tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožník.

by snad ani nebyl biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde? A nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Hoj tuláci a piráti, hoj staří vlci s oši.

přízrak se rachkeň, ale ta spící démoni najednou chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

Proč pak tvůj dech neslyším, nechci teď bejt sám. Proč pak tvůj dech neslyším, teď na prahu dne.

Zdivočel Rorísek, když viděl pivoňku, jak zvolna ke zvonku okvětí sklání. Zdivočel chudáček, třás se mu zobáček, líbila se mu a tak žárlil na ní. Daleko, daleko, daleko v cizině. Autobus vez hocha se snědou pletí. V tu samou hodinu řidič vjel na minu. Chlapec i Rorísek povětřím letí.

v hlubinách vesmíru, kde větry nevanou, tam slzy nekanou, nechodí průvod. Pohroužen do duše věřím, nic netuše, že to, co teď tady, tam má svůj důvod.

má poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvěje zlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cmal.

jeden z nich kulhavý učitel na čelo. Zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Vývěsky nádraží, ukazující kam. Odcházím z nádraží, odcházím z nádraží a ne.

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

Řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ji ochránil, styčil se a před ní si stoul. Řekl jen, miluji tě, a obrátil oči v slovu.

Jak mne, chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí, střední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden, sem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

ty, co ještě věří, že pevní zas budeme jako ta skála. A síla se narodí třeba jen z mála, až ochotně změní.

Přenese vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Hryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi, se zaleskne slídou.

je mi kousek přes 20. Můj svět je plný starých závazků. Vracet se nebo nevracet, Hamlet měl celkem snadnou.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

černou ostravu. Sníh se tiše snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí. Paní Květa dělá hercům čárky a já dole

Stánky, billboardy a kolečkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hejc. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pizz.

nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

pak se mnou Líza dělá chodecké závody. Odsoky svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč.

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strach, a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo pánu.

bruslaři. Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, stříhají se hogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. Pak jde všechno hladce jako poprava. Point stoupá nad letiště a naposledy křídly.

na jolničky zvoní, zas malé děti uvěří, z kuchyně to voní. Kdo do vánice vyhlédne, ať klidně hádat zkusí, zda vidí vločky sněhové,

Rád mám ten svět a kraj, kde vládne pravda a dobrý mrav. Tak rád mám ten svět a kraj, kde jeden je druhému druhem. Tak rád mám ten svět a kraj,

cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál. Kdo cestou k moci vraždí,

0: teď se ti holka hlava točí a bledý lampář hvězdy zhasíná.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
3: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
2: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

nad dveřmi lokálu. Bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči,

tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

za ruku. Léto je u konce, podzim byl ve vzduchu, ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

0: ovečky. Jdou silnicemi milenky tiché jak ovečky.
1: Z hlavou k zemi.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsa, tam se nehopsa. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí, řekl ti, že má tě rád, věn

ty máš nápady. Výstřihy jsou pro polibky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě.

ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z klampače se ozve, ano, je to

0: zvící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla Sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musí pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Denka.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

točí a vůbec nic jí zřejmě nezastaví. S námi i bez nás splašenej kočí, dál žene koně, pokud je neunaví. Skládám si šátky z barevný látky, podivný vzory na tapetách. Jsou věci, které

tu všude zní jen dlouhý smutný tóny. Navzdory úsměvům vypadám odevzdaně, snažím se uhodnout svůj osud z cizí dlaně. Je to tak marné.

rytmu kola počítají spojky. Ten zvuk je stejný, stejný jako kdysi. Smutně mi zpívá francouzka zem P3. Vous cherchez moi et je suis ici. Vous cherchez moi et je suis ici.

známé město na ztracené pohlednici. Taková idyla malé apokalypsy, i my jsme její účastníci.

míšem, že nás nikdo nerozdělí. Jde to stěží, písmeno po písmeně. Díváme se, jako bychom neviděli.

0: zo vzduchu lepí. Zanechá len bosí otlačok nohy v tráve. Má búrku v srdci a prietrž mračín v hlave.
1: Slz má už plné dlaně,

Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu přečte si úřední zprávu, až jsem byl zastřelen.

V restauraci u kata, jenom já a Zubatá, jenom já a Zubatá, už poslední jsme z hostů,

můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po

Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.